6 hodin 9 minut a přejeme, jak se dneska cítíte skvěle, ať vám chutná ranní kafe, ať potkáte samé milé lidi, ať vám vyjdou všechny naplánované věci pro čtvrtek 23. července, kdy svátek slaví Liborové. V čem jsou nositelé tohoto jména speciálně, odhalíme po 6:45 a vydáme se i do kouzelnických Bradavic. Dobré ráno přeje celá naše rádiová parta. Jsme Hana, 6 hodin 9 minut.

0: 6 hodin, 16 minut, ve čtvrtek ráno pro vás vybíráme jenom hity, které milujete, které zbožňujete, které vás perfektně naladí do nového dne, na dovolenou, taky do práce pro vás od Rády Hana už za pár vteřin. Metkem nebo Depešáci v dopravě před 6:30 si zahrajeme na schovávanou s policejními hlídkami. Budeme po nich spolu pátrat v Olomouci, Přerově, také ve Zlíně, a předtím je tu dnešní výběr z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Čtvrtek 23. červenec, zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron, Ron Weasley. A já Harry Potter.
0: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se mi platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se mi platí.
12: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Hity od Neila Horana nebo od Simply Red se promítnou do naší nejlepší ranní nálady ve čtvrtek 23. července za chvilku. A v moravských kinech se od dneška promítá nová česká komedie Bardotky nebo hudební film o australské zpěvačce Sia. Obě filmové novinky s filmovým expertem Rádia Haná prozkoumáme už po půl sedmé. Buďte u toho. A teď v 6.27 omrkneme ranní dopravu i počasí. Je před námi pocitově chladnější den. V Olomouci, Konici, Svitavách i Lipníku ranní teploty 11 až 13. Přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přehaňky a denní teploty 20 až 23.
1: Doprava.
0: Před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Na schopku si s námi ve čtvrtek ráno hrají policejní hlídky. Pojďme je hledat, odhalujeme je v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária. Pomáhají a chrání také v Přirově na Lipnické nebo ve Zlíně na okružní u Kostela. A porouchané vozidlo objíždíme na 304. kilometru D1 před hranicemi ve směru na Ostravu. Na cestách sledujeme čilý ranní ruch, jedeme spolu a jedem bez poruch.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

0: 37 minut, zdravíme Kroměříž, Svitavy, hranice, Olomouc, také Zábřeh. Za chvilku pro vás Juan Tien Kulti, těší se na vás také Billy Joel, uděláme si výlet do italského Bergama a předtím pohled do moravských kin, čtvrtek je jeden premiér.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, z našeho vysílání.
0: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyseji a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u Bardotek.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak poprodej.
3: Karla? Couch.
4: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlina Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: Pro všechno.
6: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
0: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
1: Rádio Hana.
7: Každý den jen to nejlepší. www.radiohana.cz

0: 20 až 23 stupňů Celsia, proměnlivá oblačnost, taková je ve čtvrtek 23. července s rádiem Hana, předpověď počasí pro Moravu. A víte, jak je dneska v italském Bergamu, slunečno 27 stupňů Celsia. Právě o luxusní pobyt v Bergamu soutěžíme celé prázdniny v italském létě rádia Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Celé prázdniny projíždíme Itálii křížem krážem, hrajeme největší italské hity i skryté hudební klenoty z Itálie, které si stojí za to představit. Jakmile kdykoliv ráno uslyšíte jakýkoliv italský hit, vaším úkolem je co nejrychleji volat studiovou linku. Vyhrajete od nás pravou italskou kávu a jste ve hře o zážitky v Bergamu. Pobyt v Bergamu rozdáme na konci prázdnin. Dneska ráno na sobě italskou vlajku bude mít Adriano Celentano. Víte, že písnička Susanna není vyloženě jeho, autorská, ale že si ji vypůjčil od jedné kapely z Holandska. Adriano je po italsky a zpívá o chlapíkovi, kterého totálně pobláznila žena, jak jinak než jménem Susanna. A ten chlapík, aby ji zbalil, udělal všechno. Utratil za ní hromadu peněz, bral je na luxusní místa, kupoval ji drahé šperky. A ona ho nakonec poslala do háje. Hold, lásku si za prachy nekoupíš. Adriana Celentana, každou minutu vyhlížíme v italském létě rádia Hana. Dneska ráno, buďte ostražití.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusy.

0: 6 hodin 56 minut, tohle jsou Spanda u Bali, tak čtvrteční ráno s rádiem Hana je tady, pokračujeme dál. A stejně jako je po noci na nabíječce nabitý váš mobil nebo pracovní tablet, stejně tak na 100% energie je taky v našem studiu nebo v naší redakci. Připravili jsme pro vás další nové zprávy a pod nich další prázdninové hity.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budou No Name, tak

0: V našem italském létě dnes ráno vyhlížíme Adriana Celentana a jeho Suzanu. Teď ne Suzana, teď Tomáš Gottwald, čerstvé zprávy. Dobré ráno přejeme.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Je čtvrtek 23. července. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
4: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
3: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. A je uhašeno. Hasiči po téměř 2 týdnech včera vyhlásili likvidaci požáru budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Lidé v okolí už nemusejí omezovat větrání. Hasiči dál zůstávají na místě a hlídají požářiště. Vyšetřovatelé zjišťují příčinu rozsáhlého požáru, který vypukl 9. července. Může to trvat i několik měsíců. Jasná zatím není ani výše škod. Policie požár prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Sport. Další medaile pro českou výpravu na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. O třetí stříbro pro Česko se postarala trojice Kneblová, Sadková a Morenová. Dojeli druhé v závodě hlídek, zvítězili Slovenky.
0: Počasí. Víme, jak bude přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přehánky, denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, východ slunce 5.09 a západ ve 20.44.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava. Před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Na schopku si s námi ve čtvrtek ráno hrají policejní hlídky. Pojďme je hledat, odhalujeme je v Olomouci na třídě 17. listopadu u Rozária. Pomáhají a chrání také v Přirově na Lipnické nebo ve Zlíně na Okružní u Kostela. A porouchané vozidlo objíždíme na 304. kilometru D1 před hranicemi ve směru na Ostravu. Na cestách sledujeme čilý ranní ruch, jedeme spolu a jedeme bez poruch.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin, skoro 8 minut, vaše prázdninová Hana je tady. Dobré ráno přejeme, čtvrtek 23. červenec, Liborové slaví svátek. Chlapi, zdravíme, gratulujeme. Po čtvrt na 8 přidáme horoskopy. Po půl 8 poradíme 3 šikovné tipy na prázdninové stanování s dětmi. A teď klikáme na Facebook Rádia Hana. Dnes si tam představujeme tuhletu situaci. Máte souseda, ten soused si pořídí psa a ten pes štěká každou noc. A vy nemůžete spát. Jak to budete řešit? Posluchač Vít má originální plán. Prý, když ten pes štěká, tak Vít bude každou noc mňoukat. Uvidí se, kdo to vydrží déle. Danka by problém vyřešila po svém, taky si pořídí psa, aby si spolu tě hapani povídali. Eliška říká, že by sáhla po špuntech do uší, protože štěkající pes je podle ní pořád lepší než soused, co poslouchá techno. A píše i Standa. Cituju, já když dojdu z hospody a dýchnu na psa, to je ticho. A když dýchnu na moju, tak ta štěká celou noc.
1: Raní Toka Rádia Hana a Lukáš.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

0: Do Script se nás rozhodla navštívit ve čtvrtek ráno na vlnách Rádia Haná. Za pár vteřin si zesílíme Blacka. Zjistíme, jak je nádherné žít, jak nádherný je život Wonderful Life. Dopravě před půl osmou aktuality ze silnic v Olomouci, ze Šumperska, také z D55, kde je porouchané vozidlo, kousek za Otrokovicemi ve směru na Hulín. A teď ve čtvrt na osm vám přes ranní vlny Rádia Haná posíláme horoskopy s Kvítkem. Hezké ráno.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, kupte si nějakou dobrotu a hned budete mít lepší náladu. Býci, pokud chcete něco změnit, tak to udělejte hned. Blíženci, vy máte tendenci neustále mluvit. Hradci, i zklamání berte jako důležitou zkušenost. Lvi, čeká vás projekt, do kterého vložíte spoustu energie. Pany, vaše rozhodnutí nebude nikdo zpochybňovat. Váhy, občas můžete reagovat emotivně. Štíři, váš ostrý humor usadí každého drzouna. Střelci, nebudete si ničím kazit náladu. Kozorozi, v klidu proberte, co se děje kolem vás. Vodnáři, zkuste se dál řídit hlavně rozumem. A co mi ryby, složitější úkoly prý dokončíme bez zbytečného remcání.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirář.
7: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Migové,
7: Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

mu podařilo. David Guetta, tady svým za Tones and I, jej Gone, Gone, Gone. Dneska ráno neposloucháte žádné podcasty, neposloucháte ani YouTubeko, neposloucháte žádné pražské rádio, které na vás mluví, kde si je z dálky, ale volíte hezky své moravské radio Haná. Moc děkujeme, jsme tady s vámi doma. Jezdíme po stejných silnicích, chodíme po stejných chodnicích, potkáváme se, a to dobře víte, při odpoledních nákupech v sámoškách. A známe to tady na Moravě jako svoje boty, jsme vaše domácí moravské rádio Haná. A přejeme dokonalý čtvrtek 23. července. Hezké prázdniny vám všem, dětem i dospělákům. Po půl osmé poradíme tři šikovné tipy na prázdninové stanování s dětmi v letním servisu. A teď v 7.27 navazujeme další spojení s naší meteocentrálou. Dnešek má být pocitově chladnější. Máme tady od vás informace o tom, že v Olomouci, Prostějově, v Bruntálu, také ve Vyškově jsou ranní teploty kolem 13 stupňů. Přes den proměnlivá, většinou velká.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Tady ho máte pořádně osolené, za chvilku Genesis, také Lost Frequencies. Jinak tohle jsou Milligan Sugar a John Paul Young v 7 hodin a 37 minut, jejich Love is in the air. To znamená to, láska je ve vzduchu i takhle během léta, prázdnin, července, láska je všude, láska je doma, láska je cestou do práce, třeba někdy i v práci, na brigádě, no a letní lásky jsou i na táborech nebo pod stanem.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Přijeme pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radiotalent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Ráno je top.
9: Rádio Haná.

0: Také z Lost Frequencies přejeme, ať se dneska cítíte skvěle, ať vám chutná srady má na ranní kafe, ať dneska na ulicích, v práci, kdekoliv, na dovolené potkáváte jenom samé milé lidi a hlavně, ať vám vyjdou všechny naplánované věci pro čtvrtek 23. července. Máme 2 minuty po 7:45, posloucháte Radio Haná, svátek nám dneska slaví Liborové, Lipčové, kluci, zdravíme vás. V čem jsou nositelé tohoto jména speciální? Údajně v tom, že Liborové mají tak nějak vesměs rádi lidi kolem sebe a nejradši by se pro druhé rozdali. Excelentní údery raketou na tenisovém turnaji v Praze rozdávala naše tenistka Dominika Šálková. Neuvěříte, za jak krátkou dobu svou francouzskou soupeřku doslova vypráskala z kurtu. Více už za chvilku v dalších zprávách. Dobré ráno, jsme Hana.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co

0: životu, přejeme den plný příjemných překvapení na Rádiu Hané a my z toho máme radost. Všechno funguje, všechno hraje, všechno osýpá, jak má. A co vy? Jste dneska v práci sami? Makáte za kolegyni, co má dovolenou, co si válí šunky? A nebo obráceně, vy máte dovolenou a kolegové teď v práci dřou na vás? No, buď jak buď, pro vás všechny dáme další letní hity už po 8. hodině. Slibujeme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: nejlepší chutí pizzy a italských těstovin Adriano Celentano v našem italském létě bude po 8. A neuvěříte, o čem je tahle písnička a jaké je její vyústění. My, když jsme si to přeložili, nevěřili jsme vlastním uším. Více už po 8. Teď nové zprávy, 7:56.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Jedna tramvajová výluka v Olomouci skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující poveze náhradní autobusová doprava. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Pasáž v Přerově mezi Kratochvílovou a Palackého ulicí se vylidňuje a čekají je změny. Město ji letos odkoupilo a plánuje její rekonstrukci. Obchody uvnitř se postupně zavírají, končí i nájmy v bytech, píše o tom Deník. Táborová sezóna v Olomouckém kraji je podle hygieny bez vážnějších potíží. Dosud se neobjevily žádné epidemie. I při dosavadních kontrolách hygienici udělili pouze jedinou pokutu 1000 korun za pochybení ve stravování. Na letní tábory v Olomouckém kraji vyrazilo k polovině července méně dětí než loni. Hygienici jich evidují přes 7800 na 83 táborech. Ve srovnání s minulým létem tak počet nahlášených dětí poklesl o několik stovek.
2: Sport.
4: Tak tohle byla tenisová rychlovka. Méně než hodinu se zdržela na kurtu turnaje WTA v Praze Dominika Šalková. Česká tenistka vyzvala v osmi finále Francouzku Dodénovou a za pouhých 49 minut ji přemohla po setech 6-1 a 6-1 a jde dál.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes se mohou místy na Moravě objevit přehaňky a my tu pro vás máme další malý meteokvíz. Tipnete si, jak dlouho trvá, než dešťová kapka z mraku dopadne na zem? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost a ano, místy se mohou objevit přehaňky. A to nás přivádí na otázku, jak dlouho padá z mraku dešťová kapka. Z běžného dešťového mraku může cesta na zem trvat nejčastěji 3 až 6 minut. Tohle jste věděli? Nehoda v Olomouci, policie v Šumperku a porucha na D55. Víme, jak se jezdí tady. Dobré čtvrteční ráno. Na kraji Olomouce ranní bouračka nákladňáku a osobáku na Týnecké za Kruháčem na výjezdu na Olympii. A na příjezdu od Přerova do Olomouce je za Grigovem zhruba 5 až 10 minutová kolona. Policie mezi Olomoucí a Horkou teď hlídá, chytá za odbočkou na Poděbrady. Jsou také v Šumperku u Benátek na Uničovské. A poruchané vozidlo objíždíme na 22. kilometru D55 z Napa Jedel na Hulí za Tlumačovem. Jeďte s námi a bezpečně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

20 až 23 stupňů Celsia, proměnlivá oblačnost, taková je ve čtvrtek 23. července s rádiem Haná předpověď počasí pro naši milovanou Moravu. A víte, jak je dneska v italském Bergamu, tam slunečno 27 stupňů. A právě o luxusní pobyt v Bergamu soutěžíme celé prázdniny v italském létě rádia Haná. S vaším rádiem Haná celé prázdniny projíždíte Itálii křížem krážem, hrajeme největší italské hity i skryté hudební italské klenoty, které si stojí za to představit. Jakmile kdykoliv ráno uslyšíte jakýkoliv italský hit, vaším úkolem

0: A dneska ráno na sobě italskou vlajku má tenhle ten chlapík, jmenuje se Adriano Celentano. Víte, že písnička Susanna není vyloženě jeho autorská, on ji úplně nenapsal. On si ji vypoučil od jedné kapely z Holandska. Adriano Celentano tohle, tak nějak řekněme, no, poitalštil a zpívá o chlapíkovi, kterého totálně pobláznila žena jménem, no, víte, jak se jmenovala? No, přesně takhle. Zuzana. No a aby ten chlapík tu Zuzanu zbalil, tak proto udělal všechno. Utratil za ní hromadu peněz, bral je na luxusní místa, kupoval drahé šperky, no a skončilo to tak, že ona ho poslala do háje. Žádný happy end. Hold, lásku si za prachy nekoupíš. Adriano Celentano pro vás právě teď.
1: Radio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: Jirka z Olomouce ve vysílání Rádia Hana. Jirko, dobré ráno. Jak se jmenuje vaše přítelkyně či manželka?
1: Manželka se jmenuje Lenka.
0: Já jsem doufal, že to bude zrovna ta Suzana, o které zpívá Adriano Celentano. Tak zdravíme vás, zdravíme manželku Lenku. Zažil jste někdy v životě, Jirko, ten pocit, kdy jste ženu zaplavoval dárky a ona se na vás vykašlala?
1: Nikdy jsem toto nezažil. Nikdy.
0: No ale přesně o tom je tahle písnička od Adriana Celentana, Suzana. Je to o chlapíkovi, kterého totálně pobláznila žena jménem Zuzana, aby ji zbalil, udělal pro to všechno. Utrácel prachy, bral ji na luxusní místa, koupil drahé šperky a skončilo to tak, že ho ona poslala do háje. No hold, lásku si za prachy nekoupíme, co Jirko?
1: To s tím souhlasím, naprosto.
0: Jak byste zbalil svou partnerku Lenku? Jaké bylo první rande?
1: První rande byla procházka, úsměvy a povídání a tak to bylo.
0: Takže hodně, low cost režim, vlastně zadarmo.
1: Ano, přesně tak, ano.
0: Příroda, úsměv, povídání, to nic nestojí. Myslím si, ideální varianta. Jirko, vás nebude nic stát ani pravá italská káva, kterou od italského léta Rádia Hana vyhráváte právě teď a jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu a ten rozdáme na konci prázdnin. Gratulujeme.
1: Moc děkuji, Rádiu Hana.
0: Jste za volantem, odkud kam máte namířeno, jaký je provoz, ještě poreferujte, prosím.
1: Už jsem zastavil, jel jsem z Olomouce do Přerova. Mhm. A provoz byl jakž tak, když tam je ta uzavírka, ale dalo se to projet bez problému.
0: Moc děkujeme za tohle dopravní info a taky za to, že vaše léto je spojené s Rádiem Hana. Mějte hezké léto a zase zavolejte, dobře?
1: Děkuju, mějte se taky hezké léto, přeju všem posluchačům a vám také v Rádiu Hana.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte se kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Tak tohle je důkaz, že ve čtvrtek ráno pro vás vybíráme jenom hity vašeho srdce a pecky, které vás perfektně naladí tady u nás na Moravě do nového dne. Na dovolenou nebo také do práce pro vás od rádia Hana za pár vteřin Seal, Soza nebo Anastasia. V dopravě kolem půl deváté připomeneme nehodu mezi Olomoucí a Olympií a předtím dnešní výběr kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Čtvrtek 23. červenec, zdravíme všechny oslavence, narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron, Ron Weasley, a já Harry Potter.
0: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30-leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: Tento víkend zažijte historii na vlastní kůži.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
0: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Slza každý sám, nebo také Anastasia, Sick and Tired, tyhle ty hity se promítnou do naší nejlepší ranní nálady ve čtvrtek 23. července. Za chvilku v moravských kinech se ode dneška promítá nová česká komedie Bardotky nebo hudební film o australské zpěvačce Sia. Obě tyhle ty filmové novinky samozřejmě s filmovým expertem Rádia Haná prozkoumáme už po půl deváté. No a teď 8.31, jak to máte rádi, jak na to čekáte, jak se zvyklí, omrkneme ranní dopravu i počasí. Před námi dneska pocitově chladnější letní den. V Olomouci, v Prostějově, v Blansku, v Mohelnici, také v Odrách a nebo ve Valmezu teď ranní teploty mezi 13 a 17 stupni, přes den proměnlivá, většinou velká oblast. Přehánky a denní teploty 20 až 23. Doprava. Nehoda na kraji Olomouce, policie ve Vyškově, také v Hranicích, anebo na D1 u Mořic. Víme, jak se jezdí tady. Na výjezdu z Olomouce na Olympii je nehoda osobáku a nákladňáku na ulici Týnecká. Za kruháčem uzavřený jeden pruh. Policie na nás a na naši rychlost dohlíží právě teď ve Vyškově na Brněnské. Hlídají také v Hranicích na Bělotínské nebo na 244. kilometru D1 u Mořic ve směru na Tíkovice. Na cestách sledujeme čilý ruch, jedeme spolu a jedeme bez poruch.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Hraní

0: Na prázdninových cestách nebo v práci v kanclu nebo v dílně posloucháte Radio Haná, vaše letní rádio. Zkompletujeme další super hity pro vás. Chystají se k nám Gazebo, také One Republic. Po 8:45 klikneme zase na náš Facebook, kde pokračuje vášnivá diskuze na téma soused si pořídí psa a ten pes každou noc štěká a vy nemůžete spát. Jak to budete řešit? No, se svým názorem už se vás zapojili stovky. My za to moc děkujeme. Top komentáře tady budou za chvilku a teď pozvánky do kina.
1: To nejlepší je To nejlepší z našeho vysílání.
0: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? První polovině roku 2026 navštívilo kino 5 milionů 720 tisíc diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimoňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla? Couch.
4: Holky, pojď se tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: Pro všechno!
6: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
0: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Stojan Interiér, to je zaskrývání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Jsme Rádio Hana.

0: 49 minut, vaše prázdninová hna je dál s vámi. Dobré ráno, 23. červenec, čtvrtek, svátek slaví Liborové. Za chvilku procházka pamětí. Aktuální zprávy, počasí, doprava. A teď klikáme na Facebook Rádia Hana. My si tam představujeme a komentují to stovky z vás tuto situaci. Představte si, že váš soused si pořídí psa a ten hafánek každou noc štěká. Štěká tak, že nemůžete spát. Jak to budete řešit? Posluchač Vít má originální plán. Prý bude každou noc mňoukat. Uvidí se, kdo vydrží déle. Danka by problém vyřešila po svém, pořídí si také psa, až se spolu hafani povídají. Eliška říká, že klidně sáhne po špuntech do uší. Štěkající pes je podle ní pořád lepší než soused, co poslouchá na hlas techno. A píše i Standa. Cituju úplně doslova. Staníkova slova. Já, když dojdu z hospody a dýchnu na psa, to že je ticho. Ale když dýchnu na tu moju, tak ta štěká celou noc.
1: Ranní Topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Je taky poslouchat 8 hodin a 56 minut Radio Haná. Přejeme krásný, dobrý den a moc děkujeme, že jste s námi, že dneska neladíte žádné podcasty ani YouTube, žádné pražské rádio, které na vás mluví, kde se z dálky, ale volíte hezky své moravské Radio Haná. Jsme tady s vámi doma, jezdíme po stejných silnicích, cvičíme ve stejných fitkách, chodíme do stejných restaurací, potkáváme se při odpoledních nákupech v sámoškách a známe to tady jako svoje boty, stejně jako vy. Jsme vaše domácí moravské Radio Haná. My jsme dneska ráno rozdali další italskou kávu z italského léta Rádia Haná. Jirka z Olomouce si zavolal.
1: Ahoj, tady Jirka. Právě jsem se dovolal do Rádia Haná a vyhrál jsem tu pravou italskou kávu. Mám z toho obrovskou radost, děkuji Rádiu Haná a určitě se zúčastním o tu cenu, o ten zájezd do Bergama.
0: Více o italském letě na webu radiohana.cz. My jsme dneska mezi 6 a 9 hodinou spolu také řešili sousedské vztahy. Radili tipy na příjemnější a prázdninové stanování s našimi dětmi, nebo si představili nové filmové premiéry v moravských kinech. Čtvrtek je den premiér a sledujeme také vyšetřování ranní nehody na výjezdu z Olomouce na Olympii. Na místo se vydáme ve zprávách Radia Haná. A co lákavého pro vás zařídíme po 9 hodině?
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Osmdesátky. Procházíme paměti Rádia Haná Pretenders Ballet. A uvidíme, jestli stihneme pustit další soutěžní hit italského léta. Eros Ramazzotti, čekáme na něj. 8.58, nové zprávy.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Jsou tu další zprávy pro vás na našich vlnách. Bezpečí pro chodce v okolí Olomouce, cestující u autobusové zastávky u Cihelny v Droždíně už mohou bezpečně přecházet cestu. Vznikl tu nový přechod pro chodce, jsou tu i opravené chodníky a nové osvětlení, informuje město Olomouc.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Roste počet cyklistů, kteří jezdí na výlety po Zlínském kraji. Ukazují to data sčítačů ve známých lokalitách. Ve Zlínském kraji je 2227 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů cyklostezek.
5: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
4: Vysvětluje za centrálu cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec. Blíží se doba, kdy bude v Česku téměř každý třetí člověk senior. Počet obyvatel starších 65 let vzroste do roku 2050 z nynějších 2,25 milionu na více než 3 miliony. Nejrychleji se rozroste skupina 85+, píší novinky.cz. Na rostoucí potřebu péče o seniory je podle odborníků nutné reagovat hned. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka zdůraznil potřebu výstavby nových domovů a rozvoj domácích služeb. Pracovníky chce nabídnout například na Filipínách.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté do 20 let zvládli porazit výběr Švýcarska na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s Finy tentokrát dosáhli na výhru 4-3 v prodloužení nad Švýcarskem. Ještě si Češi a Švýcaři dají odvetu, a to v pátek od 17.30.
3: Rádio Haná. S námi máte přehled
2: i ve čtvrtek.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, přeháňky, denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, východ slunce 5.09 a západ ve 20.44.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
3: Doprava.
0: Nehoda na kraji Olomouce, policie ve Vyškově, také v Hranicích, anebo na D1 u Mořic. Víme, jak se jezdí tady. Na výjezdu z Olomouce na Olympii je nehoda osobáku a nákladňáku na ulici Týnecká. Za kruháčem uzavřený jeden pruh. Policie na nás a na naši rychlost dohlíží právě teď ve Vyškově na Brněnské. Hlídají také v Hranicích na Bělotínské nebo na 244. kilometru D1 u Mořic ve směru na Tíkovice. Na cestách sledujeme čilý ruch, jedeme spolu a jedeme bez poruch.
3: Rádio Haná.

0: procházky paměti na Radiu Hana je každé dopoledne stejná a přitom vlastně jiná. Vždy mezi 9. a 10. hrajeme hity z jednoho roku, ten rok po každé měníme, vy ho máte poznat. Vždycky přidáváme jiné a současně nejlepší vzpomínky. Dneska tady, přátelé, kultovní osmdesátky, bude seriál Velké sedlo a taky československé diskotéky s formací Balet. Ptáme se, ve kterém roce poprvé tančíme na jejich teď už legendární Hej pane disk jockey. Už nám to hraje, už to slyšíte, poslouchejte dál, procházka paměti Rádia Hana udělá i dnes dopoledne všechno pro vaši pohodu.
1: Rádio Hana

0: Posloucháte úplně poprvé. V tom případě nás těší, seznamujeme se u 80kové vzpomínkové show Rádia Haná. Tohle je Procházka pamětí a celou hodinu hrajeme hity z roku a vracíme se do něj, kdy Československá televize vysílá tento seriál.
1: Z přehrady jsou odebírány vzorky vody. Hrázný Paliza má s ním jet do laboratoře, ale nabízí to Ivaně. Ta ochotně přijímá. Vidí v tom příležitost setkat se s Jirkou Sikitou. Domluví se, že řeknou Palizovi, že se mají rádi.
0: Poznáváte, sledovali jste? Tohle je naše oblíbené 80kové velké sedlo. Super seriál. Pro zajímavost, ten seriálový hrázný Paliza. Víte, kdo ho hrál? Herec Pavel Nový. No a ten se teď nedávno... A teď je důležitá nápověda. Herec Pavel Nový se nedávno, před pár dny, po 40 letech vrátil do Kružberku na Opavsku. Byl hlavním hostem oslav výročí tohoto seriálu, který se u Kružberské přehrady natáčel v roce 1980. A na poslední číslovka, ta už je na vás. Vaše vzpomínky na velké sedlo, taky na hrázného Palizu, tady budou už po půl desáté a skvostné osmdesátky budou reprezentovat Elton John, Petr Nač a nebo CC Catch. Pokračuje naše dopolední pátrání po jednom roce. Zapojíte se.
2: Rádio Haná a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: rána.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Za benzín 500, za rodinný oběd 1500, za suvenýry 7800, za stupenky na hrad nebo do jeskyní 860. No, znáte to, když člověk vyrazí na klasický výlet, logicky ho to stojí nějaké peníze. To ovšem neplatí o prázdninách, o procházky pamětí. Každé všední dopoledne se vydáváme na hudební výlet do jednoho roku. Společnost nám dělají taky Modern Talking. Víte, že jejich hit Brother Louis vznikl podle skutečného příběhu. Je to o lásce, které nebylo přáno. My se vracíme do roku, kdy tento hit vychází a kdy se dostává na první místo hitparád v Německu, ve Španělsku, také v Izraeli. A tehdy u nás v Československu se pravidelně u televize těšíme na další nový díl tohoto seriálu. Vzpomínáte, poznáváte ten seriál?
1: Z přehrady jsou odebírány vzorky vody. Hrázný Paliza má s ním jet do laboratoře, ale nabízí to Ivaně. Ta ochotně přijímá. Vidí v tom příležitost setkat se s Jirkou Sikitou. Domluví se, že řeknou Palizovi, že se mají rádi.
0: Tak to je velké sedlo tady u nás v procházce pamětí. Rádio Haná Hrázného Palizu si zahrál Pavel Nový, co vy na to?
2: Rádio Haná.
3: Procházka pamětí.
0: Posluchač Robin vzpomíná perfektní seriál. Jo, to herci ještě hráli s tím nevídaným talentem a s lidskostí. Iveta se chlubí, že její táta byl prý prvním hrázným na Slezské hartě. A Jana ta taky píše, táta tam byl jako hasič při natáčení jednoho dílu. Pamatuju si, jak jsme se tehdy na to natáčení na Hrázce byli dívat. Dneska, ano, velké sedlo. Velké sedlo, co říká vám, podělte se s námi o vaše 80kové vzpomínky a dál se nalaďte na vlnu 80kových retro mega hitů. Velké sedlo, velké hity na dohled CC Catch nebo Petr Nač. A bude toho ještě více. Ladíte vzpomínkovou show Procházku paměti Rádia Haná a máme zase takový malý skromný dotaz, do kterého roku se dnes vracíme.
2: Rádio Haná a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
6: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Haná, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

Na moravské hotely a na penziony. Sem hrajeme Heartbreak Hotel, CCK 80. leta. Trendy se mění, počasí je také furt jiné, kamarádi, ti se střídají a Radio Haná s vámi zůstává, jsme vaší jistotou v jakýchkoliv dobách. Dneska 23. červenec 2026, ať už jste kdekoliv, tak díky vašemu rádiu se vydáváme na super hudební túru. Jedním rokem se s námi tady prochází CCK, tehdy má v československé

0: 40 letech, tak nějak výročně do Kružberku vrátil na Opavsko, protože tam byl hostem oslav výročí tohoto seriálu. No a ten se u Kružberské přehrady natáčel v roce... No, co myslíte? Z jakého roku je Velké sedlo? Odpověď právě teď.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1986.

0: To nejlepší z roku 1986.
1: Hit za hitem.
0: Svá hudební tajemství s Magdou po 10. hodině prozradí Miley Cyrus. Bude její Secret, také opět a Radeček. Pozdravíme do Šumperka. Magdi, jaké léto aktuálně prožíváme na rádiu Hana?
2: Italské.
0: Nenechala se napálit na chytat. Další soutěžní song italského léta, který vyhlížíme, možná bude, možná ne, už po 10. hodině. Eros Ramazzotti. Teď další zprávy a Tomáš Gottwald v 9.55. Hezké prázdninové dopoledne.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
5: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
6: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na Bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
5: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Sport.
5: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.

0: Moskauské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes se mohou místy na Moravě objevit přehánky a my tu pro vás máme další malý meteokvíz. Tipnete si, jak dlouho trvá, než dešťová kapka z mraku dopadne na zem? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost a ano, místy se mohou objevit přehánky. A to nás přivádí na otázku, jak dlouho padá z mraku dešťová kapka. Z běžného dešťového mraku může cesta na zem trvat nejčastěji 3 až 6 minut. Tohle jste věděli? Doprava. Bouračky v Olomouci, policie v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Olomouc je dějištěm dvou dopoledních nehod. Pozor u vojenské nemocnice na Kaštanově ulici, bouračka dodávky a nákladňáku. A nadále bacha na kraji města, ulice Týnecká za Kruháčem na výjezdu na Olympii, v sobě od rána nákladňák a osobák. A kde jsou teď policejní hlídky? Zastavují, kontrolují v Olomouci na Hněvotínské, také v Mohelnici na Uničovské ulici. Vaše letní rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše

0: tam je Radio Hana a to i ve čtvrtek. Podle výzkumů v nejšťastnější den v týdnu. No jak je to možné? Náš mozek totiž reaguje lépe na těšení se, než na samotný víkend. Ve čtvrtek navíc zažíváme produktivní vrchol, dokončíme nejvíce práce, aby byl zítřek volnější a zaplaví nás pocit úlevy. V létě navíc od čtvrtka naskakujeme do předvíkendového režimu s vidinou grilovačky a koupaliště. No a nejšťastnější den je prostě na světě. Vy si ho užíváte na našich vlnách a my vám k tomu hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za 20 minut se spolu taky mrkneme na typy, kam vyrazit.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Hana se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboj.

0: Tento víkend zažijte historii na vlastní kůži.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Hana.

0: Hostem dnešního vysílání je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, vy jste s písněmi Karla Gotta objel už celou republiku. Který moment z dosavadních koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti?
1: Každý koncert má své kouzlo a je svým způsobem jedinečný, ale my se právě teď chystáme na náš největší koncert pod širým nebem, který se uskuteční už v pátek 31. července vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci a na který jsme si připravili takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta s několika novinkami a diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, na naše skvělé hosty, ale taky na překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A právě proto bych je rád pozval 31. července do Letňáku v Olomouci na koncert Můj vzor božský Karel.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem v Olomouci zakoupíte na ticketportal.cz. Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
3: S Rádiem Hana se nikdy nenudíte a vždycky víte, kam vyrazit za zábavou. Máme pro vás další tipy. Do kin nás láká letní premiéra filmu Bardotky. Jízda

0: večer a v sobotu přes celý den ve Zlatých horách. Tak co, potkáme se tam?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Rádio Hanák.

0: The Sun na rádiu Haná. Písnička z roku 2010 nám tady naladila vyloženě letní atmosféru a my na podobné vlně budeme surfovat i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Svítání si na

0: italské léto na Hané a soutěž. Tu odstartujeme melodii od Ramazzottiho. Uvidíme, kdy to přijde. K tomu všemu vám teď už neseme čerstvou dávku aktuálních informací. Zprávy s Tomem Gottwaldem máme dříve než ostatní. Je 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Kdo po Olomoucku jezdí vlakem, ten by měl zbystřit. Kvůli výlukám nás čeká jízda náhradní autobusovou dopravou. Od 5. do 18. srpna nepojedou vlaky mezi Olomoucí Řepčínem a Příkazy. A z důvodu oprav se zastaví provoz mezi Moravským Berounem a Valšovem, a to od 7. do 28. srpna. Podrobnosti o výlukách a detaily týkající se náhradní autobusové dopravy na úsecích má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Mobilní odběry krve ve Šternberku přicházejí s novinkou. Od září budou moci dárci při těchto uspořádaných odběrech darovat vedle plné krve nově i krevní plazmu. Odběrové místo zůstává v budově F Šternberské nemocnice Agel. Řidiči v Boskovicích, nezapomeňte, začala tu oprava železničního přejezdu na silnici 150 v ulici Otakara Kubína. Je tu proto uzavírka, která potrvá do soboty 1. srpna. Objížďka přejezdu je tu značená a vede okolními ulicemi. Nové velvyslance vyšle do světa Česko. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že se na své mise chystají noví zástupci pro Spojené státy a Itálii a také pro důležité mezinárodní organizace. Diplomatické změny mají proběhnout již brzy.
1: Sport.
3: V neděli dobila tenisový titul na turnaji WTA v Aténách a nyní usiluje o další, a to na turnaji v Praze. Barbora Krejčíková dnes na domácím podniku bude hrát osmifinálový zápas. V 16.15 má na programu střet s Lucií Havlíčkovou.
1: Počasí.

0: a s pláštěnkou vyrážíte na výlet, zastavte se určitě na nějaké vyhlídce. Dohlednost je dnes vysoká, kopečky a budovy a cokoliv jiného můžeme vidět až 19 kilometrů daleko. Zítřek bude také spíše oblačný, později odpoledne ale bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou v pátek pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, ale

0: Brněnská, ve Zlíně v ulici Frištátská, stojí taky na D35 na exitu Velký Újezd a v Mohelnici v ulici Uničovská. Pomalu jezdíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín na 256. kilometru. Je tady uzavřený levý jízdní pruh, opravují se tu svodidla. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana vám přinášíme zprávy, odsud sem tam zamíříme, ale i do světa a dneska to bude až do Konga, kde vědci oficiálně představili nový druh opice, jmenuje se Guereza konžská a v africkém pralese ji nepřehlédneme. Má totiž nepřirozeně růžovo-oranžové rty, takže to vypadá, jako by si před skokem na větev odskočila pro rtěnku. Navíc jako naprostá flegmatička místo útěku se s lidmi s klidem a zvědavostí, no, prohlíží si je. To byla dávka roztomilosti a dobrých zpráv pro dnešní den, teď už Ava Max nebo třeba Michael Jackson.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Radio Hana. Nejlepší hudební.

0: Tady je vaše letní rádio Hana. Věděli jste, že Češi patří k největším kempingovým nadšencům v celé Evropě? Podle statistik tvoříme skoro 30% všech návštěvníků evropských kempů a v průměru na jednom místě strávíme přes 5 nocí. Takové stanování, to je romantika. Ale nesmí se to podcenit. Kolega Lukáš už pro nás zjistil, na co myslet, abychom si dovču pod stanem opravdu užili.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Přijeme pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Už tam budem? Nech toho.
7: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Je mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
0: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: se mrknout na co nás čeká dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Vzpomeneš si, zeptá se nás ve svém songu Eva Farná s Mirajem.

0: cestoviny. Kdo ví, raději se, ale mějte telefon po ruce a číhejte na tuhle melodii. Dříve než ostatní vám teď už posíláme zprávy v 11 hodin a 56 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Heřmanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc, prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
2: Sport.
4: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku. Tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.

0: lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách nám může sprchnout i trochu více. Výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Podobně by na tom měl být i zítřek. Dopoledne ještě na horách budou doznívat přeháňky, čeká nás zamračená obloha, až později odpoledne mraků začne ubývat. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme bez větších komplikací. Pozor si ale dáme na policejní hlídku v ulici Lipenská. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Kroměříž východ a na trase mezi Šumperkem a Zábřehem při projíždění kolem Sudkova. Bouračku dvou osobáků pak řešíme v Mostkovicích v ulici Generála Kraváka. Probíhá tady vyšetřování, jízdní pruh je uzavřen. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Rádia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Posloucháte Rádio Haná.
0: Hezké poledne. Hezké poledne.

0: Rádio Honá je s vámi i po 12. hodině. Myslím, že je čas na polední kafíčko. Máte chuť na osvěžující kávový drink, ale nechce se vám do drahé kavárny? Mám pro vás tip na letní hit, který teď v sociální sítě prostě milují. Mango Espresso. Připravíme si ho doslova za pár vteřin. Do sklenice dáme led, zalijeme ho mangovým džusem a navrch opatrně přilejeme jedno espresso. Vzniknou nám krásné barevné vrstvy, které nejen skvěle vypadají na fotce, ale ta sladkohořká chuť nás okamžitě postaví na nohy. Vyzkoušejte a užijte si kávové osvěžení s Rádiem Haná. My vám k tomu zahrajeme No Name nebo třeba Helenu Zeťovou.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
14: Jsme Rádio Hana.

0: tady je Rádio Hana, to byly Bad Boys Bloom. Píšeme datum 23. července a jestli jste před lety prožívali éru chlapeckých kapel, tohle datum máte vryté do paměti. Přesně v tento den v roce 2010 totiž spojením pěti mladých kluků v britském X-Faktoru vznikl fenomén jménem One Direction. Je tu naše pravidelné kalendárium, kde si řekneme další zajímavosti, které se k dnešnímu dní vážou. Za 15 minut pak taky naše zprávy. Tak zůstaňte s Rádiem Hana.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Čtvrtek 23. červenec, zdravíme všechny oslavence. Narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
3: Já se jmenuji Ron. Ron ví

0: Weasley. A já Harry Potter.
1: Tady herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Haná.

Sen, písnička od Sebastiana nás posunula před zprávy, které vám pravidelně přinášíme před celou hodinou. Po nich už opět nasedneme na vlnu toho nejlepšího hudebního výběru. I dál pro vás máme hit za hitem. Hit

0: Teď už slibované zprávy, s vámi je Rádio Haná ve 12 hodin a 54 minut.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude i čtvrteční odpoledne, slibuje chladný, větrný a proměnlivý den. Lokálně mohou přijít přehánky, a to zejména na severu Olomouckého kraje. Výjimečně se může přihnat i bouřka. Mraků i dešťových kapek bude ubývat až k večeru. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 44 minut. Pokud plánujeme spaní pod stanem, raději se pořádně oblečeme. Noční teploty mohou spadnout až k 8 stupňům. Na horách k 7.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci řešíme nehodu v ulici Dobrovského. Vyšetřování nehody nám stále hlásíte taky v Mostkovicích, v ulici generála Kraváka. Na policejní hlídku si dáme pozor na trase mezi Šumperkem a Postřelmovem. Opatrně jezdíme taky na cestě Hulín-Břest. Probíhá tady práce na silnici, po vozovce se pohybují lidé. Překážku na silnici máme taky na D55 na trase Přerov-Olomouc před exitem Holice. Projíždíme tudy s nohou na brzdě, abychom předmět bezpečně objeli. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná.

0: Vítejte u zpráv. Co pak se děje na Olomoucku? Pokud vám v Uničově bude během léta při procházce horko, nová pomoc je na Masarykově náměstí. Od půlky července tu funguje nová mlžící sprcha, z níž teče pitná voda. K osvěžení stačí stisknout tlačítko.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jezdíme za dráž. Paliva v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 42 korun 10 haléřů. Je tedy skoro o 2 koruny dražší. Cena nafty vzrostla dokonce o 4 koruny 60 za litr a je na průměrné ceně 42,20. Na růstu cen pohonných hmot se i v Olomouckém kraji podepsal mimo jiné konec státní regulace zavedené po březnovém zdražení ropy. Proti uplynulé neděli, kdy opatření skončilo, stoupla cena benzínu v kraji asi o 30 haléřů a nafta víc než o 2 koruny. Velkému zájmu se těší netradiční lavičky v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Lidé na ně mohou psát vzkazy. Hostům lázní se toto originální posezení v přírodě moc líbí, takže brzy v areálu přibudou další.
1: Sport.
0: Legenda odchází. Fotbalový rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál za 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Ve vysílání zazní Eros Ramazzotti, italská legenda. A kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585-225-88 hned po prvních tónech, vyhrává balíček těstovin. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji, to uvidíme. Tak nám volejte 585-225-88.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Chystáte oběd? Vyhrajte tě.

Adriana CZ. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste vzdělávání.

0: soutěžíme s italským letem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na odkazu, který najde na našem webu radiohana.cz. Dobrý den, kdo může dneska oslovovat svou výhru? Koho tam máme? Jaroslave. Jaroslave, vy jste vyhrál těstoviny. Vaříte?
1: Vařím, všichni milujeme těstoviny a jsou to špagety, korinka, vrstule, cokoliv.
0: No tak to byla tím pádem výhra úplně pro vás, to je parádní. A co si konkrétně uvaříte z těstovin, které jste dnes vyhrál? Máte nějakou třeba oblíbenou omáčku?
1: Já si dělám svoji omáčku, takový masový mičmáč a po každý rád.
0: No tak jsem zvědavá, jakou omáčku nakonec zvolíte u těstovin, které jste dnes vyhráli. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v italském Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na našem webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na sýry. Mějte se krásně, pane Jaroslave.
1: Děkuji mnohokrát a všichni poslouchejte rádio, je to výborný rádio.
0: Taky děkujeme, mějte se.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Nudrie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte soubor

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Rádio Hana.

0: mám rád, občas tě zapomenu milovat.
1: Ladíte Rádio Hana, Miraj i přesto všechno. Možná jste si všimli, že filmové novinky u nás startují vždycky ve čtvrtek. Má to svůj důvod, je zatím taková malá česká vychytávka. V pátek totiž spousta z nás mizí na chaty a chalupy, tak nám dejí kina šanci vidět filmové pecky ještě před víkendem. A navíc jim v pátek u kávovaru před kolegy uděláme tu nejlepší reklamu. A co nového si v našich moravských kinech nenechat ujít, to už vám přímo teď poví náš filmový host. Tady je Rádio Hana.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
4: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své Ubar dotek.
5: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
6: Tak ho prodej.
5: Karla?
4: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlina Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
7: My musíme slavit každý den.
4: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
3: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc.
4: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin. Rádio Hana.

0: možná tančili málo, ale náš kolega Štěpán už si tady do rytmu pěkně nohou podupává, trošku nám potancovává.
1: Skoro mazurka, až řekl bych. Krásné odpoledne.
0: Ahoj Štěpáne, my dneska máme světový den vanilkové zmrzliny a mě by zajímalo, jaká je tvoje oblíbená příchuť?
1: Tak já možná úplně začnu tím rozdělením, já jsem v týmu kopečku. Kopečkovou zmrzlinu mám obecně radši než tu točenou. A kdybych si měl jako vybrat tu top příchuť, tak asi stracciatella jogurt a i tu vanilku bych tam zařadil prakticky, takže dneska slavím společně s ní a možná po cestě ze studia na nějakou zajdu.
0: To bys možná měl. Po 14. hodině se Štěpánem smlsneme kromě zmrzliny třeba stracciatellové i na další várce hitu za hitem. Hit

0: zprávy, počasí, doprava. Je 13 hodin a 55 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
1: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na Bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
0: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne. Sport. Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čtvrtek nám celý den slibuje ve znamení šedé oblohy. Postupně mohou přijít lokální přehánky nebo občasný déšť. V Jeseníkách čekáme srážky četnější. Výjimečně se objeví i bouřka. Pokud vám nějaká ta kapka nevadí a s pláštěnkou vyrážíte na výlet, zastavte se určitě na nějaké vyhlídce. Dohlednost je dnes vysoká, kopečky a budovy a cokoliv jiného můžeme vidět až 19 kilometrů daleko. Zítřek bude také spíše oblačný, později odpoledne ale bude mraků ubývat. Nejvyšší teploty se budou v pátek pohybovat mezi 19 a 23 stupni.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku nám hlásíte nehodu na výjezdu z Heroltovic ve směru na město Libavá. Probíhá tady vyšetřování, projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte taky na D55 na trase Přerov Olomouc na exitu Holice. Stojí tady porouchané auto, na místě je policie. Odstavené auto na krajnici pak řešíme na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek za exitem Bělotín Východ. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

23. červenec, Rádio Hana a ten nejlepší hudební výběr, díky, že jste s námi. Říká se, že i mistr tesař se někdy utne, ale co když se utne chirurg? Představte si, že jdete na operaci kotníku a probudíte se bez zubů moudrosti. Tak přesně tohle se stalo 17-leté dívce ve Francii. Doktoři tu prostě popletli složky. Ups, no, tak tahle zpráva opravdu nedávno Evropou proletěla. Přitom všichni víme, jak je těžké se dnes k zubaři dostat, no a ona šla na ortopedii a vyřídila to bez čekání. Jenže otázkou zůstává, co dostala ta druhá pacientka, která šla na trhání osmiček. Každopádně, až půjdete příště na operaci, pro jistotu si na čelo napište lihovkou. Zuby nechat, díky.

0: Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle je Rádio Hana.

0: 14.41, čtvrteční odpoledne pokračuje na Rádiu Hana, za námi Boston, no a za chvíli taky Tom Gregory, Belinda Carlisle a nebo Vanastovky. Nicméně, ještě než se do toho dáme, tak se vypravíme do Jeseníku k olomouckým fotbalistům i do Přerova.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu nám nic neunikne. Víme, o čem se píše. Tady je rychlý přehled pro vás. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. V širším regionu je až 40 jedinců. Kde konkrétně se smečky pohybují, píše Olomoucký Report. Brankář Tadeáš Stopen odchází ze Sigmy, bude hostovat v Artisu Brno. Proč to už pro nás zjistil Olomoucký Rej? V přerovském vnitrobloku Bratří Hovůrkových se dnes otevírají vodní radovánky. Moderní prostor určený pro hru s vodou, odpočinek i setkávání. O tom se dočteme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirage.
8: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Naději už tam bude.
12: Přestaň.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
3: Tady je rádio.

Premiér 23. červenec, čtvrteční odpoledne, tohleto jsou Vanastovy věci u nás před 15. hodinou. Doufáme, že se máte skvěle, zítra už je pátek, tak do víkendu už to máme opravdu blízko. Před námi jsou další čerstvé události. No a v našich zprávách budeme mluvit například o vlakových výlukách na železnici na Olomoucku anebo o mobilních odběrech krve ve Šternberku. To a mnohem více už za chvíli a po počasí a po dopravě pokračujeme dalšími hity.

0: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Kdo po Olomoucku jezdí vlakem, ten by měl zbystřit. Kvůli výlukám nás čeká jízda náhradní autobusovou dopravou. Od 5. do 18. srpna nepojedou vlaky mezi Olomoucí Řepčínem a Příkazy. A z důvodu oprav se zastaví provoz mezi Moravským Berounem a Valšovem, a to od 7. do 28. srpna. Podrobnosti o výlukách a detaily týkající se náhradní autobusové dopravy na úsecích má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Mobilní odběry krve ve Šternberku přicházejí s novinkou. Od září budou moci dárci při těchto uspořádaných odběrech darovat vedle plné krve nově i krevní plazmu. Odběrové místo zůstává v budově F Šternberské nemocnice AGEL. Řidiči v Boskovicích, nezapomeňte, začala tu oprava železničního přejezdu na silnici 150 v ulici Otakara Kubína. Je tu proto uzavírka, která potrvá do soboty 1. srpna. Objížďka přejezdu je tu značená a vede okolními ulicemi. Tragická zpráva dnes přišla z náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Na 22. základně vrtulníkového letectva se zřítil armádní stroj Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, přičemž jeden člověk bohužel havárii nepřežil. Okolnosti tohoto neštěstí teď vyšetřuje armáda.
1: Sport.
0: V neděli dobila tenisový titul na turnaji WTA v Aténách a nyní usiluje o další, a to na turnaji v Praze. Barbora Krejčíková dnes na domácím podniku bude hrát osmifinálový zápas. V 16.15 má na programu střet s Lucií Havlíčkovou.
1: Počasí.
2: V našem regionu počítáme zítra většinou s polojasnou oblohou, ojediněle se mohou objevit taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách.

0: dažďem.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava. Zdravíme za volant. Bourá se na Palackého ulici v Holešově. Došlo tady k havárii osobního auta, je to s olejem na vozovce, tak projíždějte opatrně. No a nehodu hlásí taky obec Letovice na Blanensku. Tady došlo na Zámecké ulici ke střetu osobáku a chodce. Nicméně i tímto úsekem se dostanete. Aktuálně počítejte

0: i na okruhu Olomouce za exitem Olomouc střed Slavonín. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Haná je ten nejlepší hudební výběr. Jako doma taky 23. července máme čtvrtek a to do kin přichází filmové novinky. No a už od minulého týdne se promítá Odysea, která se aktuálně hodně řeší, tak pokud vyrazíte, ať se vám líbí. No a pokud milujete Deadpoola, tak pro vás mám skvělou zprávu. Ryan Reynolds totiž na Fanatics Festu potvrdil, že nový film s Deadpoolem je oficiálně v rané fázi vývoje. No a přestože se dříve tvrdil, že film ve vývoji není, tak teď to Ryan Reynolds osobně potvrdil, takže by to měla být pravda, tak i tohle určitě bude stát za to. My vám přejeme pěkný čtvrtek na Rádiu Haná, kde vám už za chvíli posíláme

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tento víkend se

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: 19.57.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Vítejte u zpráv. Co pak se děje na Olomoucku? Pokud vám v Uničově bude během léta při procházce horko, nová pomoc je na Masarykově náměstí. Od půlky července tu funguje nová mlžící sprcha, z níž teče pitná voda. K osvěžení stačí stisknout tlačítko.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jezdíme za dráž. Paliva v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 42 korun 10 haléřů. Je tedy skoro o 2 koruny dražší. Cena nafty vzrostla dokonce o 4 koruny 60 za litr a je na průměrné ceně 42,20. Na růstu cen pohonných hmot se i v Olomouckém kraji podepsal mimo jiné konec státní regulace zavedené po březnovém zdražení ropy. Proti uplynulé neděli, kdy opatření skončilo, stoupla cena benzínu v kraji asi o 30 haléřů a nafta víc než o 2 koruny. Velkému zájmu se těší netradiční lavičky v lázních Karlova Studánka na Bruntálsku. Lidé na ně mohou psát vzkazy. Hostům lázní se toto originální posezení v přírodě moc líbí, takže brzy v areálu přibudou další.
1: Sport.
0: Legenda odchází. Fotbalový rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál za 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace.

0: Pauske, leto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky.

0: oblačnost a občasný déšť. Nehoda osobáku a cyklisty se vyšetřuje na Kroměřížsku na trase z Dounky Soběsuky. Trasa je ale s opatrností sjízdná. A připomínáme i nehodu osobního auta v Holešově na Palackého. Tady už se to došetřuje a průjezd je bez problému. No a taky se 16. hodinou pozor v našem regionu na policejní kontroly. Hlídka je v Bludově, v Sutkově, taky v Bystřici pod Hostýnem a nebo na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Olšany u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: 2010 a 2016 ovlivnila celou generaci fanoušků. Dali se dohromady v soutěži X Factor, no a během pár let se z nich stal jeden z nejúspěšnějších boybandů všech dob. No a proč o tom mluvím, přátelé? Právě dnes je to 16 let, co kapela One Direction vznikla. A i když se jejich cesty později rozešly, tak jejich hity dodnes znají miliony lidí po celém světě. Tak na kluky na Hané dneska myslíme a už za chvíli posíláme další hity.
1: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
11: Rádio Hana.
12: Vaše letní rádio.

0: Hostem dnešního vysílání je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, vy jste s písněmi Karla Gotta objel už celou republiku. Který moment z dosavadních koncertů vám nejvíce utkvěl v paměti?
1: Každý koncert má své kouzlo a je svým způsobem jedinečný, ale my se právě teď chystáme na náš největší koncert pod širým nebem, který se uskuteční už v pátek 31. července vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci a na který jsme si připravili takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta s několika novinkami a diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, na naše skvělé hosty, ale taky na překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A právě proto bych je rád pozval 31. července do Letňáku v Olomouci na koncert Můj vzor božský Karel.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem v Olomouci zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Tak to je pozvánka na koncert Můj vzor božský Karel od Kristiána.

0: Léta pod stan. Rádio Haná a letní servis.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem víc.

0: Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme tři drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Tady je Rádio Haná. Hezké odpoledne.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na zprávy. Začneme tématem chátrající památky na Olomoucku. Stropní konstrukce, krovy i omítky poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez rychlého zásahu hrozí památce nevratné poškození. Správci objektu proto schánějí finance na záchranu kostela.
3: On se na tom vlastně podepsala také 40-letá zejména neúdržba a dalších 30 let od 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která, když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne a odlupují se kusy nejenom štukové výzdoby ze 17. století, kusy fresek.
2: Říká pro ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. V Olomouckém kraji chceme sportovat. Více než 100 obcí a sportovních klubů z Olomouckého kraje se přihlásilo u hejtmanství o peníze z obnoveného dotačního programu. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun, které nově poslouží nejen na opravy stadionů či hřišť, ale také na jejich výstavbu. Program je zpět po více než 5 letech. Prezident Petr Pavel zastavil novelu rozpočtových zákonů. Veto nad ní vyřkl s tím, že podle něj ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Vláda jeho rozhodnutí kritizuje a chce veto přehlasovat. Sněmovna to bude řešit 25. srpna. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou. Koalice bude k přehlasování potřebovat aspoň 101 hlasů. K dispozici má 108. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Sport.
2: Dva české kluby dnes uvidíme ve druhém předkole evropských fotbalových pohárů. V evropské lize se představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve za polárním kruhem norský tým Tromse. A v konferenční lize hraje od 20 hodin Jablonec venku s chorvatským Varaždínem.
0: Počasí.
4: Na Olomoucku dnes sluníčko zapadá přesně ve 8:45, zítřejší východ slunce potom přijde v 5 hodin a 12 minut. Jinak nás čeká pátek s teplotami mezi 20 a 25 stupni Celsia, které doplní polojasná obloha a dešťové přehánky. V sobotu denní maxima na 29 stupních a sluníčko, v neděli stále teplota nad 25, ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.

0: Hulín a Otrokovice a taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: This

telefony a vytočit centrální linku Rádia Hana 585 22 55 88. Nejrychlejší volající od nás získá avizované italské síry, no a navíc bude po registraci zařazen do slosování o výlet do italského Bergama pro dvě osoby. Tak pojďme na to. 585 22 55 88.

0: prodej vám.
1: Michale, když zhodnotíme zatím letošní léto u vás, tak co už jste zažil a co je před vámi?
0: Přede mnou je teprve dovolená, jinak já si chtěl tím furt práci, takže zatím nic moc.
1: Zatím je to makačka, kam míříte na Dovču?
0: Jedem do Bulharska se podívat.

0: jste byl někdy v Itálii?
1: Vůbec ne. Proto to zkouším zavolat.
0: Tak já vám budu maximálně držet palce. Ještě mi, Michale, prozraďte, co vy a italské jídlo. Umíte něco uvařit?
1: Já vařit určitě ne.
0: No tak tím, že máte ty italské síry, tak třeba vás to bude motivovat k tomu, abyste se něco přiučil. Michale, gratulujeme vám, mějte se krásně a ať se daří.
1: Taky díky, hezký den, na shled.
2: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte soubor.

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Rádio Hana.
5: Vaše letní rádio.

0: Radio Hana.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus a jeho song Vesmíru. 23. červenec u nás pokračuje, posloucháte Rádio Hana, za chvíli taky Metcon nebo kapela Miraj, ale ještě předtím pojďme zjistit, co bychom v rámci dnešního datumu rozhodně měli vědět.
2: Rádio Hana, kalendárium.
3: Čtvrtek 23. červenec, zdravíme všechny oslavence, narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
4: Já se jmenuji Ron, Ron Weasley, a já Harry Potter.
3: Tady herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
2: Rádio Hana, kalendárium.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Tu mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Heřmanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc, prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
0: Sport.
2: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30 vyzvou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled? I ve čtvrtek.

0: Tropické leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. V našem regionu počítáme zítra většinou s polojasnou oblohou, ojedinělé se mohou objevit taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty přes den 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách

0: se v Hustopečích nad Bečvou na ulici Pod Humny. Jde o nehodu 3 osobních aut, ale můžeme to obět. Havárie motorky se potom vyšetřuje v obci Lipina, i tady se ale dá dostat. Policejní hlídka je pak s 18. hodinou v Bystřici pod Hostýnem, na Zlínské ulici v Otrokovicích a nebo na D55 směr Hulín na exitu na Pajedla. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

jsme Rádio Haná. Hezký podvečer. Hudební novinka Rádia Haná. Právě teď.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Nejlepší

23. červenec, Radio Haná a ten nejlepší hudební výběr, díky, že jste s námi. Říká se, že i mistr tesař se někdy utne, ale co když se utne chirurg?

0: dělat to bez čekání. Jenže otázkou zůstává, co dostala ta druhá pacientka, která šla na trhání osmiček. Každopádně, až půjdete příště na operaci, pro jistotu si na čelo napište lihovkou. Zuby nechat, díky.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte soubor.

0: Během čtvrtečního podvečera nám dělá na rádiu Haná radost taky zpěvačka Adele. Díky, že jste s námi. Za chvíli pro vás mám i Ava Max, bude Belgičan Milou anebo Michael Jackson. Ale ještě předtím se vypravíme do kina, jelikož je čtvrtek, tak do kin přicházejí filmové novinky. No a my se jdeme podívat na nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku i právě na avizované novinky tohoto týdne v premiér Cinema v Olomouci.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
3: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten slédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? První polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotyk.
4: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
5: Tak poprodej.
4: Karla?
3: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: Musíme slavit každý den.
3: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
2: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu premiér Cinema Olomouc.
3: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Holba Fest.

0: další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Hola, tak už je to tady.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Rádio Hana.
6: Vaše letní rádio.

0: počasí.
1: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu

0: občasný déšť.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.
1: Tady to žije.

Na Rádiu Haná je ten nejlepší hudební výběr. Jako doma taky 23. července máme čtvrtek a to do kin přichází filmové novinky. No a už od minulého týdne se promítá Odysea, která se aktuálně hodně řeší, tak pokud vyrazíte, ať se vám líbí. No a pokud milujete Deadpoola, tak pro vás mám skvělou zprávu. Ryan Reynolds totiž na Fanatics Festu potvrdil, že nový film s Deadpoolem je oficiálně v rané fázi vývoje. No a přestože se dříve tvrdil, že film ve vývoji není, tak teď to Ryan Reynolds osobně potvrdil, takže by to měla být pravda, tak i tohle určitě bude stát za to. My vám přejeme pěkný čtvrtek na Rádiu Haná, kde vám už za chvíli posíláme další

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Haná.

0: 2010 a 2016 ovlivnila celou generaci fanoušků. Dali se dohromady v soutěži X Factor, no a během pár let se z nich stal jeden z nejúspěšnějších boybandů všech dob. No a proč o tom mluvím, přátelé? Právě dnes je to 16 let, co kapela One Direction vznikla. A i když se jejich cesty později rozešly, tak jejich hity dodnes znají miliony lidí po celém světě. Tak na kluky nahané dneska myslíme a už za chvíli posíláme další hity.
1: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Jsme Rádio Hana.
4: Hezký večer.
5: Potkal jsem tě.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
1: 80 v 8.
0: Rádio Hra.

Čtvrteční večer pokračuje na rádiu Hana ve stylu 80. let. Posloucháte 80 v 8 za námi a Háči, no a už za chvíli i Kak Robin, Paul Young, anebo William Pitt, Depeche Mode a nebude chybět ani Ray Parker Junior nebo Milli Vanilli. Ať už nás ladíte z práce, z domu, anebo z cest, přejeme hezký čtvrteční večer, no a posíláme Tight Fit na rádiu Hana během 80 v 8.

0: Radio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na Rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte úplně nejdéle.
0: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: Je to prostě těžká pohoda.
0: Děkujeme.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na Top Koncerty.

0: nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Hlavní odbočce New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
2: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt. I ain't
2: afraid of no ghost. Odkud jste?
3: Původně. No dobře,
2: OK. Obvyklý postup nefunguje.

0: víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost.
1: OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK.

Roditelé duchů, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: Jen zkrať svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
0: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
3: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

Ranní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

Base, no a 90 za 90 nás bude v našem éteru provázet až do 22. hodiny. Bude tu Susan Vega, taky George Michael, nebudou chybět ani Sixpence None the Richer, nebo Wet Wet Wet, no a v závěru i Erasure a Texas, takže kdo miluje 90, ten je na tom správném místě a už teď posíláme další 90-kový song. Je tu Cliff Richard a jeho I Need Love na rádiu Hana, kde pokračují 90 v 9.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. Radio Haná.
2: 90 v 9.

Že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

Rokní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: tady je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Čtvrtek 23. červenec, zdravíme všechny oslavence, narozeniny má herec a zpěvák Vojta Dyk a taky Harry Potter.
2: Já se jmenuji Ron Weasley a já Harry Potter.
1: Tedy herec Daniel Radcliffe. Právě 23. července roku 1829 si Američan William Byrd nechává patentovat psací stroj a od té doby už nemusíme všechno psát jenom ručně. Svátek slaví Liborové. Říká se, že nositelé tohoto jména mají rádi lidi a nejradši by se pro druhé rozdali, rozkrájeli. A dneska by se mohla a měla někde rozdávat zdarma vanilková zmrzlina. To je inspirace pro moravské zmrzlináře. Je národní den vanilkové zmrzliny. Dejte si vanilkovou, čokoládovou, citronovou nebo stračatelu a užijte si nádherný čtvrtek s námi. Je 23. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Rádio Haná.

0: ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Sedíš ve

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? První polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás kinařů to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své Ubar dotyk.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla? Couch.
5: Holky, už jsem tady!
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo. Pro
6: všechno. My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: This ain't nothing but a summer jam.
0: Radio Haná. Vaše letní rádio.
1: Léto je tady.
8: A Radio Haná je všude s vámi.
1: Na pláži.
8: Na chalupě.
1: V práci.
8: I na letní brigádě.
1: Fakt nás

0: Noční rádio.
1: Rádio Hana.
2: Tak co tu vlastně děláš?
3: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prostě, že to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt, tam strašně čí.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: Jsem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: Vítejte u dalších zpráv. Zapálil chatku s lidmi uvnitř, teď za to dostal trest. Olomoucký vrchní soud poslal na 15 let do vězení 67-letého Vojtěcha Zarembu za pokus o dvojnásobnou vraždu. Na Vánoce 2024 v Ostravě Hermanicích zapálil ze žárlivosti chatku, v níž spali dva lidé. Oba se včas probudili a utekli z ní. Muž se k činu přiznal, tvrdil však, že vraždit nechtěl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Netradiční murál ve Vyškově. Hotovou hru pixelů namalovala výtvarná skupina Malujeme jinak na trafostanici na sídlišti Osvobození. Velkoformátová malba představuje plochu počítače. Je to první malovaná trafostanice na Vyškovsku, píší o tom Novinky.cz. Vlků je v Jeseníkách stále víc, prokazatelně tu žijí dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje v Medvědské hornatině, druhá u pradědu. Podle ochránců přírody jim horské lesy zaručují ideální životní podmínky. Jak píše ČTK, dlouhodobé pozorování vlků v Jeseníkách pomocí fotopastí a analýz ukazuje, že v širším území Jeseníků žije v 7 až 8 teritoriích zhruba 30 až 40 vlků. V oblasti pradědu jsou trvale od roku 2021.
1: Sport.
0: Start nové sezóny první fotbalové ligy vyhlíží Sigma Olomouc. První mač hrají Hanáci venku tuto neděli od 17.30 vizbou na trávě soupeře Jablonec. Představitelé Sigmy oznámili svůj ligový cíl. Chtějí se vrátit mezi prvních 6 týmů.
1: Počasí.
2: Jaká je předpověď pro náš region na závěr pracovního týdne? Teploty nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia, polojasná obloha a mohou se objevit i dešťové přehánky. V sobotu

0: občasný déšť.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.